Čo? Čo robí nejaký Zóza? Je americký fantastický glasbený film z 1939. Režisér je Victor Fleming. A hlavní glumci sú Judy Garland i Frank Morgan. Temelí sa na knizi Franka Bauma, Čarovňák i Zóza. Film je snímen u boji s nevideným posebným efektima za to doba. Tiekom godina je postao vrlo poznat i popularan. Naslovna pjesma također je postala poznata. Ostvaran je prihod od 16.538.431 dolar. Pazite, u to vrijeme. Ja sam taj film u Zagrebu gledao u kinoteci, a prikazivan je i u kinu Tuškanac. Hej, sam su djavi.

a neuvedám ťa. Moje oči postajú jezero slúca a moje srdce očežne za tobom kao púbne vyratníka divne púca. Ale ty si tako daleko, neuchopíš.